0: Děkujeme si
1: už! Vozený nob!
2: Pinoš se se nalal sloupa.
3: Na pázek nikamoru.
4: A Join Music. 100% plezant. 100% ulšt.